0: Vara-șara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătișce, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Radio Ena 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.